Dobrý večer, milé posluchačky a milí posluchači Rádia Burgenland. Posloucháte další vydání našeho magazínu Tráťák. U mikrofonu je Pavla Rašnerová. Dnes vás pozvu do světa vědy. Mým hostem bude Judita Huber, která působí jako Science Educator na institutu ISTA v Klosterneuburgu. V první části našeho rozhovoru budeme mluvit o jejím studiu, práci ve vědeckém prostředí a také o tom, co ji přivedlo od samotného výzkumu ke komunikaci vědy a vzdělávání. Přeji vám příjemný poslech.

0: Judita Huber je součástí týmu Institutu ISTA v Klosterneuburku, kde se věnuje především popularizaci a vzdělávání v oblasti vědy. Její cesta k této práci ale začala už při výběru vysoké školy. V maturitním ročníku jí zajímaly přírodní vědy i psychologie a při hledání studijního oboru nakonec zamířila do Skotska. Na univerzitě v St. Andrews ji zaujala možnost kombinovat různé obory a nemuset se hned na začátku rozhodnout jen pro jeden z nich. Právě propojení těchto oblastí ji postupně přivedlo k otázkám fungování lidského mozku a k tomu, co se v něm odehrává. Zájem o toto téma ji nakonec přivedl k neurovědám, které později studovala v Mnichově. Jak sama vzpomíná, právě možnost hledat souvislosti mezi jednotlivými obory pro ní byla při výběru studia zásadní.
1: Moc se mě zalíbil prostě ten skotský princip, že se tam mohly dělat takové různé kurzy a že se nemuselo jak hned na začátku říct, ok, budu studovat ty 3 roky biologii nebo 3 roky psychologii. Tam to bylo jako 4roční studium, ale mohla jsem dělat jako kurzy tam z biologie a z psychologie. Tak kvůli tomu to byla jedna velká motivace se tam hlásit. No a potom v podstatě se mi vlastně zalíbil přesně to, ta věc, co je mezi tím, jako mezi psychologií a biologií. Takže všechno to, jak funguje náš mozek, jak to je možný, že tady můžu sedět, můžu mluvit, jak je to možný, že jsme tady jako lidi vymysleli takové nástroje. Mikrofon, který natáčí můj hlas, jak je to všechno možný. A to je všechno, jsou takové ty miliardy těch buněk, co máme v mozku, co nějak spolupracují tak, že to všechno zvládáme. A mě to strašně fascinovalo rozumět trošku víc, jak to je možný, jak to funguje. A kvůli tomu jsem potom vždycky dělala takové ty kurzy, co jsou biologické psychologie, anebo taková ta psychologická biologie. A pak jsem se dozvěděla, že ten obor, co to v podstatě všechno jako dohromady bere, že se jmenuje neurověda. A kvůli tomu jsem se potom také hlásila v Mnichově na master a na PhD, na doktorské studium v tom oboru neurovědy, protože jsem prostě chtěla vědět víc o tom, jak náš mozek funguje.
0: Doktorské studium pro ní nebylo jen obdobím intenzivního výzkumu. Už během něj se začala věnovat také projektům, které měly vědu přiblížit lidem mimo akademické prostředí. Organizovala například popularizační akce nebo letní školu neurověd pro mladé. A právě tam postupně zjistila, že jí komunikace vědy možná baví ještě o něco víc než samotný výzkum. Zůstala ale v prostředí univerzit a výzkumu, jen se na něj začala dívat z jiné perspektivy.
1: S kamarádkama jsem organizovala takovou akci, která se jmenovala Soapbox Science. To jsme měli vědkyně, kteří se postavili na takové truhle ve veřejnosti a mluvili o své vědě. A mě to strašně bavilo. A taky jsem organizovala, nebo byla v týmu, kde jsme organizovali takovou summer school pro mládež k tématu neurovědy. A taky mě to strašně bavilo a ke konci studia jsem si řekla, no, že mě to skoro baví víc než ten výzkum jako takový. Tak jsem si řekla ke konci studia, no, že by bylo jako zajímavý taky zkusit jako jít do tohoto směru. A už mě až tak nezajímalo jako ta kariéra v těch vědách. Vědecký výzkum jsem potom už dělala tak nějak 10 let, tak jsem si taky řekla, že třeba dobrý začít jako zkusit něco nového. Takže jsem fakt jako hledala něco, kde se můžu jako podívat, jak se komunikuje věda, ale taky takový ten Forschungsmanagement se tomu říká, trošku jak jsou ty struktury v těch vědeckých institucech. Protože jako to prostředí univerzity a té vědy se mi jako strašně líbilo. Je to moc internacionální, mě strašně baví pracovat s lidma, kteří jsou z různých krajin světa, ale taky co mají prostě různé zájmy a jsou strašně inteligentní v těch jejich oborech a prostě se naučit něco nového, to mě strašně bavilo. Takže to prostředí jsem chtěla si nechat, ale prostě zkusit trošku něco jiného. A takže jsem hledala v podstatě pozice na univerzitách, kde bych se mohla nějak naučit něco nového. A už jsem viděla, že na ISTA, tady na Institute of Science and Technology Austria, hledají jednu osobu v graduate school, takže v té doktorantské škole, v tom oboru, kde pomáhají, to je administrační obor, který pomáhá doktorandům nějak v těch kurzech nebo prostě v takových různých administračních věcí. Tak jsem si řekla, že to je super, že to zkusím. A taky jsem si říkala, no to je fajn, že se zase přestěhuju do Vídně, protože to ISTA, Institute of Science and Technology Austria, je v Klosterneuburg, to je asi hodina od Vídně, takže ono se to jako vlastně super hodilo. Jo, a tak jsem se dostala na ISTA a do toho oboru. A v podstatě v té době se taky už začínal dělat ten fokus na ISTA, že se zaměřujem taky, nebo že jeden obor se taky vytvářel, kde jde o tu science education, takže opravdu o tu všeobecnou komunikaci těch věd. A tady se stvořil tým, který se jmenuje Science Education Team. Taky můj šéf, Christian Biač, jsem přišel před několika lety a opravdu začali tady budovat ten tým a se profesionalizovat v tom oboru té komunikace. A to mě taky jako hodně zajímalo, tak jsem právě před 3 lety změnila ten tým a teďka jsem v tom Science Education Team. Jo, a je to fakt skvělá práce. Například jeden projekt, na kterým pracuju, se jmenuje Lehrgang Neurowissenschaften od Science Academy, takže to je takový v podstatě intenzivní kurz pro mládež, pro velice motivovanou mládež, která sem přichází jednou za měsíc na celý den na workshop o mozku, o nervovém systému a jsou strašně motivovaní se naučit víc. To jde přes 1,5 roku, taky organizujeme 2 letní tábory pro ně, takže to je fakt jako taková skvělá forma, jak motivovat mladí lidi se naučit víc o vědě. A taky nám je jako důležitý nejenom zprostředkovat ty fakta, o čem ta věda je, ale hlavně taky ty procesy, jak funguje věda, že se ve vědě pracuje v týmech, že musíme být kreativní taky, že to není jako, že prostě samostatně se učit někde a nemluvit s nikým, ale naopak, že to je jako hodně komunikace, že se musí spolupracovat, že máme metody, s kterými pracujeme, jo, takové všechny ty věci, tak to je nám velice důležitý taky zprostředkovat.
0: Judita Huber se jako science educator věnuje tomu, jak výsledky a způsob vědecké práce přiblížit lidem, kteří se sami výzkumu nevěnují. Její práce je přitom velmi konkrétní a projektová. Podílí se na přípravě programů pro různé věkové skupiny a hledá způsoby, jak vědu představit srozumitelně, ale zároveň tak, aby neztratila nic ze své podstaty. Jednou z novinek, která tuto snahu posouvá ještě dál, je projekt, který ISTA zpřístupnil veřejnosti. O co přesně jde a jak takový projekt funguje, popisuje Judita Huber.
1: My jsme teďka poslední rok otevřeli muzeum z ISTA Science Experience Center. Máme teďka budovu, kde všechny ty naše programy jsou. Máme tam jednak výstavu, ale taky tam máme workshops, máme tam různé aktivity pro lidi, takže náš tým organizuje všechny tyhle věci. Takže jednak tu výstavu, všechny ty workshops, které tam děláme na různé vědecké témata. Například máme workshop, kde se zabýváme s neurovědou, my máme takové ty VR goggles, kde lidi můžou zkusit si virtuální realitu, kde můžou potom být jako v laboratoři. Ale taky ve výstavě například máme opravdovou repliku laboratoře, takže se tam může taky potom hned si to podívat, jak to vypadá jako v opravdovém životě. V podstatě, co dělám v mojí práci, je hlavně takové ty workshops pro mládež k tématu neurovědy, ale různé taky například materiály pro učitele k téma neurovědy. Řekla bych, že to je hodně jako projektová práce.

0: Posloucháte Rádio Burgenland a další vydání Rádia Dráťák. Mým dnešním hostem je Judita Huber, která dnes působí jako Science Educator na Institutu ISTA v Klosterneuburku. V první části našeho rozhovoru jsme se věnovali její cestě od psychologie a biologie k neurovědám. A právě teď se na chvíli zastavíme u jejího doktorského studia v Mnichově. Její výzkum se totiž zaměřoval na jednu z funkcí, bez které se v každodenním životě prakticky neobejdeme. Na naši schopnost udržovat rovnováhu a orientovat se v pohybu. Co přesně při svém výzkumu sledovala a jak se dá něco takového zkoumat uvnitř lidského mozku?
1: Takže jsem studovala systém rovnováhy v mozku. A jak takové ty informace, co dostáváme přes ten systém rovnováhy, který je v uších, nebo který prostě vnímáme, protože to máme strukturu v uších, jak v podstatě, co se potom s tím děje dál v mozku. Jak komunikují ty různé areály v mozku, když se cítíme, že se nám točí třeba hlava, nebo že prostě máme pocit, že nejsme stabilní. Tak to jsem se dívala, jak ty různé areály v mozku komunikují. Protože to je docela zajímavé, že například jiné smysly, například sluch, že máme na to máme v podstatě jeden mozkový areál, který se jako první o to stará, o ty všechny ty informace a potom to v podstatě jde dál do různých částí mozku. To stejný taky oči, když něco vidíme, tak ono to jde, ty informace hned do toho, nevím, jak se to řekne česky, ale anglicky to je occipital lobe, takže dozadu v podstatě do mozku a tam se to jako ty informace formují a potom se to zase posílá do jiných areálů mozku. Ale v tom systému rovnováhy to není až tak jednoduchý, protože třeba známe, když sedíme ve vlaku a díváme se ven z okna a zrovna taky vyjíždí jiný vlak, tak vždycky je taková nejistota, jestli se pohybujeme my nebo pohybuje se ten vlak. Takže to v podstatě nic není, co jako to ucho dělá, to je něco, co vnímáme jako našima očima, takže i ty oči mají něco společného s tím systémem rovnováhy. Taky když máme pocit, že se pohybujeme, třeba cítíme vítr. Takže to taky jako hraje do toho vnímání pohybu. Je to takový komplikovanější, jestli máme opravdu jenom jeden hlavní bod, kde ty informace v mozku jsou, anebo jestli to jsou takové různé. A vypadá to spíš jako, že to jsou různé areály, které pak podle toho, jaký je ten kontext, společně spolupracují. A já jsem se právě dívala, jak přesně spolupracují. My jsme měli takový super systém, kde jsme mohli dát lidi do MRT, do Magnetic Resonance Imaging. S tím se dají dělat jako dobré obrázky mozku, jenom ten problém je, že se tam nesmí pohybovat. Takže jak studovat ten systém rovnováhy nebo ten pocit toho, že se pohybujeme v prostředí, kde se nesmí pohybovat. Tak kvůli tomu jsme měli takové elektrody, které stimulovaly ten nerv, ten vestibulární nerv. A tím ty lidi v tom skena měli pocit, že se pohybujou. Takže s tím pádem jsme mohli jako simulovat ten pohyb, i když se lidi nepohybovali a dívat se, co se stane, co je v podstatě v tom mozku, jak to tam funguje. V podstatě nakonec to bylo jako hodně statistiky, co mě jako hodně bavilo a programování a bylo to jako zajímavé. A byla jsem jako v klinice v Mnichově, kde byli taky pacienti, jako kteří opravdu měli taky nějakou duchu toho systému rovnováhy, takže to bylo taky zajímavé se dozvědět jako o těch kolegů, jak to tak přesně funguje, protože já nejsem doktorka, já jsem právě spíš psycholožka, takže to jsem se taky hodně toho naučila tam.
0: Výzkum lidského mozku je ale jen jednou částí světa, ve kterém se Judita Huber pohybuje. Dnes pracuje v prostředí, kde se potkávají různé vědecké obory, národnosti i generace výzkumníků. A právě vědecké prostředí je také oblastí, kde se stále mluví o tom, jaké mají ženy a muži možnosti prosadit se v jednotlivých etapách akademické kariéry. Zajímalo mě proto, jak tato situace vypadá přímo na ISTA a jestli se podle Judity Huber v posledních letech něco mění.
1: Tady na ISTA děláme základní výzkum v technologických oborech a v takových oborech jako taky biologie, fyzika, chemie. Je to v podstatě přibližně jako všude na světě nebo jako v Evropě, že v těch PhDs, v tom doktorském studentu, to je přibližně 50-50. i když v těch technických studiích to je většinou trošku víc mužů než žen, takže i to je jako u nás. Takže my máme, myslím, že včera jsem se na to dívala, na ty statistiky z 2025, přibližně 60% mužů a 40% žen. To stejný taky v tom postdoc, takže to jsou všechny ty lidi, co už mají dokončený doktorský studium. I tam je to přibližně 60-40. A od toho v podstatě kariérního stupňu ve vědě to začíná se jako dramaticky lišit. Ale i tady jsme jako jinde v Evropě, to je 30% žen a 70% mužů přibližně na profesorské úrovni. V administraci je to víceméně 50-50, tak jo, řekla bych, že ty tendence jsou víceméně velice podobné, jak všude jinde. Ale samozřejmě to není něco, co... Není to tak, že se to nechceme změnit. Máme tady na ISTA taky pozice zvaný jako EDI, Equity, Diversity and Inclusion. Takže to jsou dvě osoby, které se starají o to dělat jako programy a taky dělat takovou strukturu, prostě aby se to po nějakém času taky vyrovnalo. Takže myslím, že jsme jako na dobré cestě, že jako ty intence tady jsou, ale určitě je tam ještě možné se vylepšit.

0: A myslím, že to je všeobecně tak bohužel ve vědě ještě stále, že čím vyšší ta hierarchie, tak tím míň žen.
1: Když mluví o svém současném působišti, je z jejího vyprávění cítit, že ISTA pro ní není jen místem, kam chodí do práce. Zajímalo mě proto, co jí na tomto prostředí tolik baví a čím je podle ní tento institut výjimečný. ISTA je přitom celkem mladá instituce, která se od svého vzniku rychle rozvíjí a postupně získává stále větší mezinárodní význam.
0: ISTA je docela jako nový institut, bylo založeno 2009 a je to docela vtipný, protože mně se zdá, že je to opravdu špičkový institut, takže my jsme známí v celém světě víceméně v té vědecké bubble. V Rakousku ani ne až tak moc, ale jo, je to zajímavé, protože opravdu jsme špičkový tím, že máme jako například taky hodně těch Wittgenstein Preisträger, to je taková ta rakouská Nobelová cena, například a Jiří Frýml pracuje tady. Jsme jako hodně internacionální institut, máme tady lidi z více než 80 zemí. Právě jsem se taky včera dívala na ty statistiky, takže máme i 30 lidí z Česka, 30 lidí ze Slovenska a to jak ve vědě, tak i v administraci, tak i v těch technických oborech, co tady máme. Já tam nejsem do toho počítaná, protože mám rakouské. Jsem tam jako počítaná jako Rakušanka, ale jo. Takže je to hodně jako internacionální, tím pádem všichni tady mluvíme v podstatě anglicky. A třeba ještě taky zajímavý, že stále ještě rosteme. Takže náš plán je do 2036 se zvýšit z přibližně 80 skupin, který máme teďka, vědeckých skupin, na 150 vědeckých skupin. Momentálně jsme 1300 osob, které pracují na ISTA, ale plán je do 2036 vyrůst na 2000 zaměstnanců. Jo, takže je to takový jako super místo na výzkum, proto mě to tady taky strašně baví být jako u toho, jak se vytváří ty struktury taky pro ten výzkum. A taky, jak se teďka vytváří ten náš Science Experience Center, taky máme výjimečnou pozici tady na kampus, jsme přímo tam, jak se ta věda děje a je to úplně skvělý, že sem můžou přicházet jako úplně lidi, kteří třeba s vědou nemají nic společného, nebo který to prostě zajímá, nebo i když je to nezajímá, že můžou přijít sem a vidět prostě tady, jak to tady funguje, jak ta věda funguje, jak tady vypadá náš kampus. Můžou se podívat, jak v té naší výstavě taky, jak vypadají ty laboratoře, nebo jak prostě ty lidi tady pracují, nebo je taky poznat. Máme tady kavárnu hned, kde jsou hodně jako našich vědců, takže se taky jako může stát, že se prostě setkají a že lidi společně můžou mluvit o té vědě. Tak je to fakt takový skvělý kampus, kde všichni jsou jako vítání a kde v podstatě všichni máme ten cíl se dozvědět víc o našem světě. Jo, takže myslím, že to je jako super, super místo.
1: To byla Judita Huber, která dnes působí na institutu ISTA v Klosterneuburku. Její cesta k této práci vedla přes psychologii, biologii a neurovědy, studium ve Skotsku a doktorský výzkum v Mnichově. Od ní se postupně posunula ke komunikaci vědy a vzdělávání a dnes se snaží přibližovat vědu především mladým lidem. V první části našeho rozhovoru jsme tak prošli její studijní i profesní cestu a mluvili také o tom, co ji na lidském mozku a neurovědách od začátku fascinovalo. A právě tady naše povídání pro dnešek uzavřeme. Pokud se k nám budete chtít přidat i příští pondělí, čeká vás druhá část rozhovoru s Juditou Huber. Tentokrát se od jejího profesního příběhu přesuneme k jejím českým kořenům. Budeme mluvit o škole Komenský ve Vídni, českém jazyce, její zkušenosti s českou komunitou i o tom, co pro ní znamená česká identita. Dráťák si můžete naladit opět za týden v pondělí od 21. hodiny a 10. minuty zde na rádiu Burgenland. Dnešní pořad i starší vydání najdete také na webu volksgruppen.orf.at/Češi nebo jako podcast ORF Češi na platformě ORF Sound a dalších podcastových aplikacích. Teď už vám přeji příjemný zbytek letního večera. U mikrofonu byla Pavla Rašnerová. Naslyšenou příští pondělí.

Přichází, vychází ze tmy, zasvítí mrknutí letmý, perfektní vzhled, navzdory let mi nedá spát, hádám.